Vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru, vah, dhru